Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
2: Slečna, zatiaľ slečna.
1: Môže

čekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: nikomu nezradíme. Čo to bolo tam? Kto sa pridá k nám?
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvík,

0: Reklama.
1: Mami, nudím sa.
2: Zatočte s nudou. Steam Factory prináša denné letné tábory plné dobrodružstva. Šport, šifry, Lego aj cestovanie okolo sveta. Doprajte deťom leto plné zážitkov a kreativity. Prihlášky na steamfactory.sk.
0: Reklama. Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: rybky sem a rybky tam, ja vás všetky pochytám. Rybky sem a rybky tam, ja vás všetky pochytám. Rybky sem a rybky tam, ja vás všetky pochytám.
1: Počúvaš Detské rádio.
2: Stoj ani krok.

0: zrazu pretočil. Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám. Kamarátku, teba mám.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6. rána do 8. večer. Jedine v Detskom rádiu.

a zavrieť očká. Už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu. Nech sa všetci čerti pracujú, jak bubliny

0: Detské rádio aj vo zvolene na 98,7. Detské rádio.
1: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
2: Slečna, zatiaľ slečna.
1: Môže